0: Nejvíc devadesátek.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. Devadesátky. Devadesátky non-stop. Non-stop.

0: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
1: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
1: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz
2: 90. Nejlepší

0: Hit Radio 90.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: XXL výprodej v online shop CZ.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
5: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
8: Devadesátky. Nejlepší hudební dekáda.

0: Tak já vás nebudu napínat, kdybyste přemýšleli, co to pořád je za písničku. No, kontroverzní La Isla Bonita od Temperer a Mai 654. Já jsem Vláďa Řepka, mám pro vás toho tady spoustu, ale pojďme na silnice.
1: Na dálnici D1 na 85. kilometru směrem od Prahy na Brno stojí ve stoupacím pruhu nepojízdné nákladní auto. Na vozovku navíc vytekl olej, projíždějte tam opatrně. Na dálnici D11 na 24. kilometru ve směru na Hradec Králové leží u Krajnice sražená srnka. A na příjezdu do Nymburka směrem od Lysé nad Labem došlo ke srážce osobního auta se srnkou, počítejte tam s omezením.
0: D6 75. kilometr ve směru Karlovy Vary. Nehoda, havarované vozidlo, je tam překážka na vozovce a projíždí se zvýšenou opatrností.
2: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
3: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
2: Více na světrovnatek.cz.
4: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví.liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
5: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
6: XXL výprodej v online shop.cz.
7: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? Jsme Hanka
9: a Marek
8: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
9: s čili nebo bez cukru,
8: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
9: Také v luxusním dárkovém balení.
8: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
10: Marmelády s příběhem.
11: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
12: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
13: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz.
2: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
3: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
4: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
3: A proč?
4: Mrknout se na auto.
3: A proč?
5: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
6: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Devadesátky. Nejlepší hudební dekáda.

0: devadesátka.
1: Bude deštivo a chladněji, na Moravě a ve Slezsku bude pršet vytrvale, v Čechách také, ale jenom občas. Nejvyšší teploty, nepotěším vás, 14 až 19, nahory, tak tam snad ani nejezděte. A jestli musíte, tak čekejte, že tam bude nejvýš kolem 10 stupňů.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Minutu před sedmou, vítejte zpátky na ranním hitrádiu devadesátka, krásnou středu 10. června. Já se jmenuji Vládě Řepka a No Doubt, Don't Speak pro vás mám. V jejich případě platí, že rozchod nemusí znamenat definitivní konec. Stačilo jen 14 let a už se jim po sobě stýskalo. Takže na koncerty vyráží brzy a teď na Hit Radio 90.

0: na Hitradio 90 v 7.11. Dobré ráno, přeje nám i Sting, Fields of Gold. A pokračovat budeme za chvíli třeba s DJem Bobem, Everybody. Tak u Carlose Vémoli to včera vypadalo jak kriminálka Měchenice, protože v katastru téhle obce se nachází Vémoland a hemžilo se to tam včera policistama. Nešlo o samotného Carlose, ale odvezli mu tu jeho lvici. A je vám taky jasné, že nemyslím Lelu, ale jeho mazlíčka, šelmu Elzu. Jednoduše, Carlosovi lvici zabavili už v únoru, ale protože se neodvolal, tak se zvíře stalo majetkem státu. Takže vlastně nyní patří nám všem. Tak by mě jenom zajímalo, který politik se s ní vyfotí jako první. Jeden tip bych měl, že Alenko?
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
3: Brzo, ale nejdřív se stavíme včery.
2: A proč?
3: Mrknout se na auto.
2: A proč?
4: Protože v autosalonech Chery teď pořídíte rodinné SUV Chery již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
5: 4Camping. Venku je nám krásně.
6: Tady chci bydlet.
5: Venku?
6: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
5: A kde bude ložnice?
6: Na louce pod hvězdami.
5: To je ale velká ložnice.
6: Největší na světě.
5: No jo. A co koupelna?
6: No, v potoce.
5: A sousedi?
6: Už se hlásí.
5: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
6: Jo, tady nám je krásně.
5: 4Camping. Venku je nám krásně.
7: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj. A teď? Voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy. Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala. Žluté lázně v Podolí, MHD, na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze, to jsou Žluté lázně.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bila byl, CZ.
9: Využijte nejlepší nabídky Speny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
10: Na kozla je spolech. Slavnosti kozla v pivovaru Velké Popovice. Už 13. června vás čeká den plný skvělé hudby, poctivého piva Kozel a vůně grilu. Lucie Revival, Tabasker, Acoustic Man, Cooking Show s Davidem Višňovským a Markéta Hrubešová v roli moderátorky. Slavnosti kozla. Více info na kozel.cz. Pro starší 18 let.
11: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
12: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
13: Bauhaus, když se to má podařit.
14: Stylové SUV Hyundai.

7.28, dobré ráno, no bylo by škoda Queeny v programu Hit Rádia 90 nevyužít k tomu, abychom si připomněli, že se už u nás včera slavily narozeniny krále Karla III. A to na zahradě britské ambasády. King's Birthday Party. Je to jako s tou VŘSR, sice říjnová, ale slavila se v listopadu a Karel III. To má podobně. Narozeniny má v listopadu, ale slaví to v červnu a to kvůli počasí. Letní termín totiž umožňuje udělat takovou tu velkovní venkovní ceremonii Trooping the Colour. Velkou přehlídku, kdy si v Londýně vezmou medvědy na hlavě a vyrazí do ulic. Tentokrát 13. června jsme Hit Radio 90.

0: Dokonalej robí v 7.39 na Hit Radio 90. Dobré ráno, máme takovou královskou hodinku, že jo? Protože dneska je 10. června a v roce 1348 položili naši předci základní kámen hradu Karlštejn, tak se Helena Vondráčková teď hodí. Ten si nechal Karel IV. Vybudovat, aby zde bez žen mohl rozjímat nad korunovačními klenoty. Ty tam moc dlouho nevydrželi, ale ženy, ty se tam dostali a zůstali dodnes. A za to jsme rádi. A když jsme u těch králů, tak Ivan Král, Mám tvůj stín, za chvilku na Hit Radio 90.
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 se vrací. Poslouchejte každý týden na Hit Radio 90.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí. Zastřešené hlediště. To je prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Dál budeme hrát 90 non-stop, od toho jsme tady přece. Dobré ráno, 7 minut před 7. Taky ale řeknu, co se na nás žene, to znamená, jaký bude počasí. A abychom dostali tady pánům Tomu Jonesovi a Mouse T, tak i to, že sex bombou můžete být v každém věku. Já se jmenuji Vláďa Řepka, víc řeknu pod 8. Teď jdeme za Kubou na silnice.
1: Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 počítejte s pomalým provozem a nárazově s kolonou v úseku od 7. kilometru po sjezd na Pražský okruh. Na dálnici D1 na 38. kilometru ve směru na Prahu stojí na vozovce porouchané vozidlo a blokuje pravý pruh, dejte pozor. A na příjezdu do Českého Těšína za sjezdem z dálnice D48 do Karvinské ulice probíhá vyšetřování nehody osobního auta s nákladním. Počítejte s omezením, zdržíte se nárazově.
2: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
3: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ. Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
4: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
5: Atención!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Hej vy? Ano, vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
13: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
14: Senkor.
15: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
16: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
17: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
18: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
19: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
20: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
19: Těšíme se na vás.
14: On air. On air. Online. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Dobré ráno, tady je přehled aktuálních zpráv. Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí nebo ne. Maximální ceny pohonných hmot mírně klesly. Litr benzínu zlevnil oproti včerejšku o 10 haléřů na 41 korun 40 haléřů. Naftu mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 39 korun a 91 haléřů. Papež Lev XIV. Dnes večer v Barceloně požehná nejvyšší kostelní věži na světě v chrámě Sagrada Familia. Věž Ježíše Krista byla stavebně dokončena před několika měsíci. Nezletilí na Slovensku už nebudou moci využívat služeb solárií. Schválením širší novely zákona o ochraně, podpoře a rozvoji veřejného zdraví o tom rozhodl slovenský parlament. A čeští fotbalisté si naposledy před úvodním zápasem na mistrovství světa proti Koreji zatrénovali na základně u Dallasu. Teď už se přesunou do dějiště utkání mexické Guadalajary.
0: Bude převažovat zataženost občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku trvalejším, v severozápadní polovině Čech a na řadě míst se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 19, na horách nejvíc 10 stupňů.
14: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
0: Tak, minutu před osmou, jsme Hit Radio 90, já se jmenuji Vládě Řepka, dobré ráno. OMD pro vás mám taky nachystaný, Walking on the Milky Way, což byla moje oblíbená písnička, kterou jsem si pouštěl na Discmanu. Jen s tím Discmanem byl trochu problém, že se nevešel do kapsy. Jak to vypadalo, tak to ukazujeme na našem Instagramu, kde jsme jako Hit Radio 90, tak se tam můžete podívat a třeba nám napsat, jak jste si pouštěli muziku vy. Krásné ráno.
14: Hit Radio.

0: taneční vzpomínka na rok 1995 na Hit Rádiu 90 Korona a Baby Baby, příjemné ráno v 8.13. Jestli jste chtěli být jako ona modelkou, ale vzpomněli jste si na to až teď v 50, pořád můžete uspět. Soutěž Pure Model hledá nové tváře napříč generacemi a vůbec nezáleží na tom, jestli je vám 16 nebo 99 a jaké máte míry. I 90, 90, 90, jako my, berou. Berou prostě všechny, kdo je zapamatovatelný a kdo se dokáže odlišit od stáda. Tak myslím, že do téhle kategorie úplně výborně zapadají Offspring. Ti jsou u nás za chvilku na Hit Radio 90.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: www.pragueboats.cz.
2: Už ví.
3: Tak vzhůru na palubu.
4: Na kozla je spolech. Slavnosti kozla v pivovaru Velké Popovice. Už 13. června vás čeká den plný skvělé hudby, poctivého piva Kozel a vůně grilu. Lucie Revival, Tabasker, Acoustic Man, Cooking Show s Davidem Višňovským a Markéta Hrubešová v roli moderátorky. Slavnosti kozla. Více info na kozel.cz. Pro starší 18 let.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to jsme.

0: To Banton, 2 minuty před 8:30 na Hit Radio 90. Dobré ráno. Už tu mám připravené kolegy Markétu, Iva a Michala, kteří rozebírají v našem novém podcastu Michaela Jacksona. A že někdy mlčení vlastně taky může být cool. Čo?
1: Já jsem si schválně našla na YouTubeový video právě z toho Super Bowlu 93, kdy byl Jackson. A on tam opravdu přišel a 2 minuty tam jenom stál.
2: A všichni pískali jenom. Teda všichni, jako pískali nebo jako
1: jasně, jásali,
2: dobrým slova smyslu.
1: Protože tak. Prostě přišel král, který ho milujou a zbožňují a on nemusel udělat vůbec nic. A teď přesně běžel ten čas. Ten reklamní čas.
2: Jo, to je pravda. Tam každá sekunda 10 milionů dolarů.
1: Přesně
2: jako.
1: Tak, takže on se vlastně postaral o obrovský pověk a pak někoho jako napadlo, tyjo, vlastně proč ne, Super Bowl jako dobrý, tyjo, pojďme to naplnit těma největšíma hvězdama, který jsou momentálně v kurzu a pojďme to prodávat za největší peníze.
3: A jeho sekře potom přitom vypadla bradavka, že jo?
1: Jasně.
0: Tak když tak celý podcast najdete na všech podcastových platformách, hlavně na našem webu Hitradio 90 a dál hrajeme 90 nonstop. Za chvíli Davida Kolera po Fool's Garden na Hitradio 90. Krásné ráno.

0: Dobré ráno, ladí vás v 8.40, Hit Radio 90, MC Sar a Real McCoy, Another Night. Ano, ano, v noci teď spíš než prospíme, tak profandíme. Kvůli časovému posunu se bude mistrovství světa ve fotbale hrát hlavně v noci. A naše repre bude konkrétně hrát jeden zápas večer a dva zápasy nad ránem, jako tenhle týden, ten náš první s Jižní Koreou. Ve 3.30 ráno, no tak nařídíme si budíky, chystají se na to prý i restaurace, některé otevřou a rovnou budou nabízet snídaňový bufet. V nabídce Hit Radio 90, za chvilku Lighthouse Family High.
1: To nejlepší z 90. najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
3: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Devadesátky jsou zpátky.

0: Spice Girls na Hit Radio 90. Krásné ráno, já jsem Vláďa Řepka, koukneme se, jak bude, hnusně, a jak se jede, 6 minut před 9. na Hit Radio 90.
1: Na trase z Liberce na Turnov před omezením u Hodkovic nad Mohelkou se vytvořila více než 2-kilometrová kolona. Počítejte se zdržením. V Praze v Dobřížské ulici směrem na Břevnov brzdí provoz kolize. Počítejte se zdržením v koloně od jižní spojky od sjezdu na Krč. A na dálnici D1 na 321. kilometru ve směru na Přerov stojí na vozovce porouchané vozidlo. Dejte pozor.
2: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
3: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
2: A proč?
3: Mrknout se na auto.
2: A proč?
4: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
5: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
6: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
10: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
12: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Česka.
1: Prší a je zima. Konkrétně prší hlavně na Moravě a ve Slezsku a v Čechách zase jenom přeháníme. Nejvyšší teploty 14 až 19, nahory si zabalte péřovky, tam bude nejvíc 10 stupňů.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Tak doufám, že teplý ponožky si sebou nabalí i všichni ti, co vyráží na festiáky. Na letišti v Hradci Králové dneska jeden začíná, Rock for People, počasí k němu jako stvořený. Já se jmenuji Vladě Řepka, minutu před devátou přeju krásnou středu 10. června a nám to počasí náladu neskazí. Hrajeme nejvíc 90 v českém éteru, takže dojde na Palahaberu, Láska necestuj tým vlakom, po Deep Blue Something a TLC na Hit Radio 90.

0: Krásnou středu, jsme Hit Radio 90. Husí kůži mám jako pomeranče, když v 9.10 točíme jednu z nejkrásnějších československých balad. Palo Habera a Láska necestuj tým vlakom z roku 1991. V klipu si tehdy zahrála manželka jiného slovenského zpěváka, dnes už bývalá, Richarda Millera, krásná Soňa Millerová. Ano, že vám to něco říká? Jasně, tu jsme znali z programu F1, federálního okruhu Československé televize, kde Soňa, co by hlasatelka, uváděla další program. Asi nějak takhle. A za chvilku už uvidíte další díl amerického televizního seriálu Dallas. Díl 8. Volby.
1: Držitelka titulů, první vícemis a Miss sympatie České republiky 2025, Isabella Rossini, zvítězila na světové soutěži krásy Miss Aura International 2026 v Turecku. Isabelo, když se ohlédneš za celou svou cestou na světové soutěži, jaké okamžiky byly pro tebe nejzásadnější a co všechno ti tento titul přináší?
2: Zdravím. Nejzásadnější byl pro mě asi finálový večer, který byl takovým vyvrcholením všech předchozích příprav a celých 14 dnů v Antálii. Celou cestu jsem si velmi užila. Samozřejmě tam byly i nějaké náročnější chvilky a člověk občas začne pochybovat. Přece jenom se nacházíte mezi 50 krásnými a inteligentními slečnami ze všech koutů světa. Takže konkurence je opravdu velká. Na druhou stranu na soutěžích je velmi důležitá sebedůvěra a tak se člověk prostě nesmí nechat rozhodit. Ode dne vítězství se můj život otočil o 180 stupňů. Nové nabídky, kontakty a zkušenosti, to vše jsou věci, které si ze soutěže odnáším. Korunku jsem přece ale jen získala teprve před 14 dny, takže pořád zjišťuji, jaké příležitosti mi přinese. Každopádně se to moc užívám a i když je to občas náročné skloubit se školou a s představeními v divadle, ve kterých hrají, jsem velmi vděčná, že jsem po 7 letech mohla přivést domů korunku z Miss Aura International právě já.
3: XXL výprodej v online shop CZ.
4: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz. Senkor.
6: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbony, různé druhy za 14,90. Beefeater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
8: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
9: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
10: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
9: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
11: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.

Hit Radio 90 vás v 9.25 ladí Kathy Dennis. A založené mám a hned pustím, protože hrajeme 90 non-stop Nicka Cavea a Kylie Minogue. Už pomalu dokoukávám dokument o Kylie na Netflixu. Kylie tam sedí na gauči, probírá se diákama, vzpomíná na svoje muže, na kariéru, jak z australský soap opery Sousedé skočila do rádií a pak do náruče Jasona Donovana a kromě něj se v ní vystřídal třeba i zpěvák Michael Hutchence z In Excess, anebo právě Nick Cave, což pro mě bylo velkým překvapením. Tady jsou teď na Hit Radio 90. Krásný.

0: Není tak známá jako Rachel, ale stojí za to si v programu Hit Radio 90 připomenout právě pro tu její melancholii a vibe, který se do tohohle deště přesně hodí. Oceán, prázdná ulice, 9.40, už skoro, za 3 minutky. Vám přeju krásnou středu, já jsem Vláďa Řepka a za chvilku mě vystřídá Markéta Rachmanová na Hit Radio 90.
1: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
2: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
3: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Čery.
2: A proč?
3: Mrknout se na auto.
2: A proč?
4: Protože v autosalonech Čery teď pořídíte rodinné SUV Čery již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
5: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
6: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Hezké dopoledne, těsně před 10. hodinou. S vámi už Markéta Rachmanová, pojďme na silnice.
1: Na Pražském okruhu na 21. kilometru ve směru na dálnici D1 za sjezdem na Chrášťany havarovala dvě osobní auta a blokují jeden pruh. Kolona se tvoří od 5. kilometru dálnice D5. Na průtahu Pardubic směrem na Chrudim za sjezdem do Pražské ulice se srazilo osobní auto s nákladním a blokovaný je jeden pruh. A na trase Žamberk Červená voda za Líšnicí se srazilo osobní auto s dodávkou. I tam počítejte s omezením.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
3: Matracezahubičku.cz.
4: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
6: V tom musí být celá liška.
7: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
8: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
7: Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
9: Jsme energie tohoto města.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
8: V tom musí být celá liška.
7: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto.
8: I tramvaje, co mě vozí do školy.
7: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
9: Jsme energie tohoto města.
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
13: Slyším Datart nákupy?
12: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodně ji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
13: To je mazec.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Potisk, dárky, bylabil, CZ.
14: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
15: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
16: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
17: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
18: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
19: Navštivte Karlovarský kraj, místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
20: Hit Radio 90.
0: Dneska bude převažovat zataženo s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Tam bude trvalejší. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 19.
2: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
0: Hezkou středu, 10. červen. Je mi docela líto těch učitelek, co v tomhle počasí museli podle plánu vyrazit buď na školu v přírodě, nebo na školní výlety s malýma cepartama, protože ty pláštěnkový boje si teda pamatuju se dvěma dětma. A mít těch dětí kolem sebe 20, to už se trénink. Markéta Rachmanová s vámi, začínáme s Michaelem a taky s Lešem. Hezké dopoledne.
2: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: Celine Dion teď každý den poctivě trénuje zpěv se svou profesorkou. I po těch letech je to potřeba, protože ta pauza byla dlouhá a očekávání před podzimními pařížskými koncerty jsou veliká. Celine Dion by měla taky vydat úplně nový single, který ten comeback bude doplňovat. Madonna do toho šlape možná až moc, ale ona tak nějak nikdy nevěděla, kde jsou hranice. Za chvíli tady na Hit Radio 90.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
3: XXL výprodej v online shop CZ.
4: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí. Zastřešené hlediště. To je prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
6: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.prageboats.cz.
8: Už ví.
9: Tak vzhůru na palubu.
10: Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
11: Akce KFC50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
13: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Hymna všech lidí v Godhemu, R. Kelly na Hit Radio 90, minutu před půl jedenáctou. Zdravíme řidiče, co nás ladí v dabu, pokud vy jste to ještě v autě neskusili, není to vůbec žádná věda. Elektromobilita. Za největšího žrouta baterie v elektromobilech se obecně považuje klimatizace. Mimochodem platí to i u vozů se spalovacím motorem. Topení nebo klimatizace jsou prostě největším důvodem, proč vám roste spotřeba. Ale teď se zanalyzovalo víc než 3 miliony jízd s elektromobily. A zjistilo se, že baterii mnohem víc zatěžuje překonávání odporu vzduchu. Takže vypínat klimatizaci kvůli dojezdu má asi stejný smysl, jako vyhazovat svačinu z kufru, abyste odlehčili letadlo. Prostě skutečným žroutem baterie nejste vy, kdo chcete mít v autě pohodlí, ale vaše touha být v cíli o 10 minut dřív. Tak na to dneska při těch dojezdech myslete. One more time.

trumpet. Mambo number 5.

0: Posloucháte Hit Radio 90. Činasky letos o prázdninách moc tatínkovat nebudou, anebo proklid v rodině. Pozvou si na ty svoje minifestiválky celý famíli i s dětma, protože čeká 18 zastávek po letních kinech, amfiteátrech, zahradách, parcích, zámcích. Na ty středočeské zastávky, které budou konkrétně ve Slaném a ve Vlašimi, pro vás budeme mít VIP lístky. Takže laďte Hit Radio 90 dál i v příštích dnech, ať z toho něco pro vás kápne.
1: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
6: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
7: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
8: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
1: Devadesátky jsou spát.

90. Hit Rádio 90. What we're living in. Let me tell ya.

0: Jamiroquai na Hit Radio 90, 5 minut před 11. Pojďme na silnice, v tom deštivém počasí jsou nějaké komplikace. V Ústí nad Orlicí, třeba v ulici na Studánce, se srazily dvě dodávky. Na místě probíhá šetření nehody, s opatrností tudy ale projedete. V Hradci Králové v Sokolovské ulici došlo k dopravní nehodě osobního auta s motorkou. Projíždějte opatrně. A ještě nám hlásíte info z dálnice D5. Na 45. kilometru směrem na Rozvadov stojí porouchané vozidlo. Projíždějte opatrně.
1: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví.liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
3: První probuzení na moři?
4: První selfie s delfínem.
5: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
6: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
7: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? Jsme Hanka
8: a Marek
7: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
8: s čili nebo bez cukru,
7: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
8: Také v luxusním dárkovém balení.
7: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
9: Marmelády s příběhem.
10: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
11: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
10: A proč?
11: Mrknout se na auto.
10: A proč?
12: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
13: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 24,90 a kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
14: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
15: Atención, señoras y señores!
16: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
15: Un, dos, tres!
16: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
15: La Tropical!
16: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
15: Awarashar!
17: Hit Radio 90. 90. non

0: 90.
1: Dneska bude hlavně zataženo s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. Teploty 14 až 19 maximálně.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: A jsme v další hodině, je středa 10. června. Další společná 60-minutovka bude opět napěchovaná. Řeknu jenom dvě jména. Depeche Mode a Blair. Kvůli nim se vyplatí zůstat. Markéta, přeje hezký dopoledne.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hit Radio 90, je středa, takže v 6 vám po týdnu dáme další kolo Hit Parády Eurochart. Prodejní žebříček, který se vysílal v 90. letech v rádích a byl skvělým ukazatelem toho, kdo je úspěšný a kdo je bohatý. Dneska večer se detailně podíváme na začátek června v roce 1990, kdy se začalo mluvit třeba o Sinéad O'Connor nebo svět objevil Nicka Caymana a už se taky poprvé prosadili Snap. Tak si dneska dejte Eurochart, začínáme v 6.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a Staročech originál půl litru za 6,90. Penny.
2: Jú, mami, 13. června je v Novoplaze Den dětí s Mattelem. Barbie zóna, autíčka Hot Wheels, sportovní workshopy a mnoho dalšího. 13. června od 12 do 18 hodin. Den dětí s Mattelem v obchodním centru Novoplaza. Více na www.novoplaza.cz.
3: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
8: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.

Jeden z předchozích dílů podcastu o fenoménech 90. let, který vytváříme tady na Hit Rádiu 90. A jmenuje se Vypalovačka, je právě o Eurodance. A Two Brothers tenhle styl trefili přesně na Solar. Venku je další díl, tentokrát o Michaelu Jacksonovi v 90. letech. Takže se tam s klukama bavíme o těch super věcech, které se Michaelovi v 90. povedly. Třeba o koncertě v Praze, o skvělých albech. A mimochodem, vyhlásili jsme taky pátrání po dětech, co byly u Michaela Jacksona v Praze v Interkontinentálu na pokoji. Těch dětí bylo tenkrát docela dost a já nevěřím tomu, že v dnešním světě sociálních sítí to na sebe už dávno někdo někde neprásknul, že on je to Jacksonovo dítě z 96. roku. Vypalovačka je v aplikacích a taky na webu hitradio90.cz. Teď Roxette, hezký den.

0: Posloucháte Hit Radio 90, tohle jsou Blair. Damon Albarn, když před 25 lety si řekl, co já s těma Blair budu dál dělat, tak dospěl k názoru, že by bylo dobrý založit úplně nový projekt, a tak se stal jedinou živou duší skupiny Gorillaz. A právě Gorillaz dneska večer odšpuntujou Rock for People v Hradci Králové jako první velký headliner. Já čekám na první storíčka na Instagramu skupiny Gorillaz a snad ten déšť nad hlavama hradeckého letiště bude taky jenom animovaný. Dál hrajeme 90 non-stop, za chvíli Red Hot Chili Peppers.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
7: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Už příští víkend v pražských Letňanech zahájí další ročník festivalu Metronom Prague, a to i se Stingem, který na tomhle festivalu nezahraje poprvé, což je vždycky dobrá zpráva, že to v Česku umíme jak pořadatelsky, tak fanouškovsky udělat takový, že se k nám tyhle mega hvězdy vrací. Sting na Hit Radio 90, poslední song, který jsme si dali před 12. Čekají nás zprávy, taky pohled na oblohu, teď na silnice.
1: Na dálnici D1 za sjezdem na Kývalku na 184. kilometru směrem od Prahy na Brno blokuje provoz nehoda, zdržíte se v koloně. Na trase mezi Svitavami a Brnem na průjezdu rozhraním bourala dvě osobní auta, projíždějte tam s opatrností. A ještě aktuální info z Novojičínska, mezi Vítovkou a Odrami narazilo nákladní auto do sloupu vysokého napětí. Spadlé dráty jsou teď na vozovce a komunikace je aktuálně neprůjezdná.
0: Vy nám ještě hlásíte informaci z trasy z Nového Města nad Metují na Jaroměř před městcem. Havarovalo tady osobní auto, na místě zasahují záchranáři policie, projíždí se Kyvadlově.
2: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
3: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
2: A proč?
3: Mrknout se na auto.
2: A proč?
4: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
5: Mistrovství světa ve fotbale 2026 je tady. Magazín k mistrovství světa ve fotbale právě v prodeji. Podrobný program šampionátu, unikátní příběhy českých hvězd a exkluzivní rozhovor s trenérem Miroslavem Koupkem. Těšit se můžete na 36 stran plných fotbalu.
6: For camping. Venku je nám krásně.
7: Tady chci bydlet.
6: Venku?
7: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
6: A kde bude ložnice?
7: Na louce pod hvězdami.
6: To je ale velká ložnice.
7: Největší na světě.
6: No jo. A co koupelna?
7: No, v potoce.
6: A sousedi?
7: Už se hlásí.
6: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
7: Jo, tady nám je krásně.
6: For camping. Venku je nám krásně.
8: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
9: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
10: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně. Aktivní park v Podolí. Žluté lázně. Nejslunečnější léto v Praze.
11: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
12: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
15: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
16: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
17: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Druhý cizí jazyk na základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný, oznámil to ministr školství Robert Plaga. Angličtina se nakonec nebude muset na základních školách učit od první třídy. Rozhodnutí, jaký školy na prvním stupni do výuky zařadí, bude pouze na nich. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta navrhla termíny setkání zaměstnanců z úřadu s ministry práce, kultury, spravedlnosti a zdravotnictví. Chce vést dialog, napsala to v reakci na dopis, kterým odbory ve Strakově akademii vyhlásily stávkovou pohotovost kvůli přesunu agent. Stav siamských dvojčat, která se včera narodila v Bratislavě, je dobrý. Řekl to dnes ředitel specializované dětské nemocnice Petr Bartoň. Dívky jsou spojené pánvemi. Teď je čekají různá vyšetření. První prognózy by byly teď ještě předčasné. V Hradci Králové začíná 31. ročník hudebního festivalu Rock for People. Hlavní hvězdou úvodního dne budou Gorillaz, kapela založená v roce 1998. Festival předpolednem zahájila vypsaná fixa, potrvá do neděle.
2: Lucie, díky. Počasí bude převažovat zatažené s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. Dneska teploty 14 až 19, zítra bude taky ještě zataženo. Na severu s deštěm, večer ale srážky ustanou a mělo by se postupně vyjasňovat. Teploty jako dnes maximálně na 18.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Polovina týdne, do prázdnin pořád ještě něco zbývá, ale právě dneska je den, kdyby všichni maturanti měli mít v řádném termínu odmaturováno a na nějaký čas vypnou hlavy i budíky. Pamatuju si na tohle období po matuře, kdy jsem nemusela vůbec nic a myslím, že bylo na dlouhou dobu poslední. Jsem Markéta Rachmanová, přeju hezký odpoledne.
0: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: Nejvíc devadesátek.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. 90. 90. Non-stop.

0: 12.12, Hit Radio 90, to počasí, co k nám spadlo tento týden, tady není úplně náhodou. A je i na jihu Evropy, třeba v okolí jezer Lago di Garda nebo Como, byste dneska žádný krásný selfiečka na člunu se sluncem nad hlavou a skleničkou proseka neudělali. Naopak padaly tam kroupy takový, že by se ani k tomu proseku do skla nevešly. O víkendu snad podle předpovědí bude líp a příští týden už léto zpátky. Dal jste s Hit Radiem 90, Cardigan za chvíli.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
4: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
9: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
10: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
9: A proč?
10: Mrknout se na auto.
9: A proč?
11: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
12: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
13: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

This is how we do it. Hit Radio 90, 3 minuty před 12:30, hezké odpoledne. Mistrovství světa ve fotbale je na spadnutí, naštěstí pro nás, který to úplně nebere, se to všechno bude hrát díky posunu v noci a nebo nad ránem. Zaujala mě ale nová pravidla, která budou hráče přece jenom asi trochu omezovat. Pozor si totiž musí nově dát i na zakrývání úst, což je takový fotbalový zlozvyk. Když si prostě dají ruku před pusu v konfrontačním rozhovoru a nebo při hádce, tak na mistrovství riskují červenou kartu. Takže fotbalisti dostali jasný vzkaz. Pokud chcete někomu vynadat na hřišti, pánové, udělejte to jako chlapi, hezky srozumitelně, s artikulací a přímo do kamery. Ať z toho i divák má nějaký rozptýlení, když už u toho bude ve 3 ráno usínat. Posloucháte dál Hit Radio 90, Chris Rea.

0: Ugly Joe na Hitrádiu 90. Jak se dneska máte? Ve středu jste na cestách? Stěrače stírají. Máme od vás informace z cesty z dálnice D1 na 30. kilometru. Ve směru na Prahu totiž bourala dvě nákladní vozidla. Kolona ještě není tak dramatická, ale asi se ten provoz přece jenom časem zastaví. 728 68636, dejte nám vědět o komplikacích dneska v dešti. A Markéta přeje, ať je jich co nejmíň.
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 se vrací. Poslouchejte každý týden na Hitrádiu 90.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: XXL výprodej v online shop CZ.
4: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
5: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na
6: Firma na zážitky
3: CZ.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hitrádio 90.

0: Nejvíc 90. český méteru je u nás na Hitrádu 90. Bon Jovi. A musím vás pozvat k poslechu dalšího dílu podcastu Vypalovačka, tentokrát o Michaelu Jacksonovi. A taky vám prozradím, která evropská země letos v létě nejspíš trhne návštěvnický rekord. To všechno už po 13. tady na Hitrádiu 90. Ze všeho nejdřív ale na silnice.
1: Na trase Chrudim Žďár nad Sázavou za Lukavicí se srazila dvě osobní auta. Na místě je policie a projíždí se kyvadlově. S komplikacemi stále počítejte, kvůli nehodě na trase z Nového Města nadmetují na Jaroměř před Městcem. Na výjezdu z Jičína směrem na Popovice bourala dvě osobní auta, dejte pozor. A na Brněnsku na průjezdu Modřicemi směrem na Pohořelice bourala dvě osobní vozidla a blokovaný je tam levý pruh.
0: Ještě připomínám, že doprava začíná housnout také kolem Hradce Králové, právě dnes tam začíná festival Rock for People, tak sledujte dopravní omezení.
2: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
3: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
4: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
5: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
6: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
9: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
10: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.pragboat.cz.
11: Už ví.
12: Tak vzhůru na palubu.
13: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
14: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
15: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuríra.cz. One by Allegro.
16: Devadesátky. Nejlepší.

0: 90.
1: Na tom dnešním počasí už toho moc nevykoukáme. Prostě převažuje zataženo, občasný déšť, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejší. Teploty 14-19, zítra bude taky zataženo, na severu s deštěm, večer ale srážky ustanou a mělo by se postupně začít vyjasňovat. Zítřejší teploty podobné jako dnes, maximálně 18.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Je středa 10. června, posloucháte Hit Radio 90. Markéta Rachmanová posílá další hity. Duchovní otec koncertu Live Aid, Bob Geldof třeba bude. Teď i Rejžr.
0: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: 8 minut po 13. Posloucháte Hit Radio 90, hezkou středu, Ace of Base. Víte, která evropská země je světovou jedničkou, co se týká návštěvnosti? Ano, je to Francie. Ale letos si možná šlápne na zadní stranu pantoflí někdo úplně jiný. A my víme proč a taky víme kdo. Ten důvod mě osobně malinko překvapil. Počkejte se za chvíli.
1: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
2: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
1: A proč?
2: Mrknout se na auto.
1: A proč?
3: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
4: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
5: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí. Zastřešené hlediště. To je prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
6: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny. A středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
7: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
9: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Na kozla je spolech. Slavnosti kozla v pivovaru Velké Popovice. Už 13. června vás čeká den plný skvělé hudby, poctivého piva Kozel a vůně grillu. Lucie Revival, Tabasker, Acoustic Man, Cooking Show s Davidem Višňovským a Markéta Hrubešová v roli moderátorky. Slavnosti kozla. Více info na kozel.cz. Pro starší 18 let.
11: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
12: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
13: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.

milionů zahraničních turistů. Jedním z těch důvodů, proč to zrovna letos tak narostlo a padnou rekordy, je zatmění slunce. Nastane 12. srpna, nebude pozorovatelný úplně všude, bude to vlastně takový pás. A nejvhodnější možnost představuje pro sledování zatmění právě Španělsko, kam se díky dobré dostupnosti a vlastně i tomu jasně určenému termínu chystají tisíce pozorovatelů z celé Evropy, který to samozřejmě potom spojí i s letní dovolenou. Právě tam na ně podle predikcí čeká ta nejkrásnější podívaná. Úplnou fázi zatmění budou moci lidé sledovat po dobu okolo minuty a 45 sekund. A ještě o něco déle, kdyby vás to zajímalo, tak zatmění bude viditelné na Islandu. Já vím, že to je za dlouho, ale poznamenejte si termín 12. srpen a taky to, že to bude živě přenášet Evropská kosmická agentura na svých sítích. Pro nás, co prostě do Španělska v tu dobu nepojedeme.

0: na Hitrádu 90 YouTube. Bonovox si právě díky tomuhle singlu vytvořil alter ego The Fly, po tom, co si ve studiu nasadil takový ty velký černý sluneční brejle. Postava měla být parodií na přehnaný rockový hvězdy a stala se vlastně symbolem celý éry kolem alba Achtung Baby z roku 1991. Teď na Hitrádiu 90. Za chvíli pokračujeme s Nirvánou anebo BSP. Hezké odpoledne.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
4: a Marek
3: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
4: s čili nebo bez cukru,
3: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
4: Také v luxusním dárkovém balení.
3: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
5: Marmelády s příběhem.
6: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
7: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Na Hit Radio 90 finišuje jeden z největších hitů dekády o ten People Don't Look Any Further. Ivo Halač už je s vámi, 5,5 minuty před 14. Přeju vám krásnou středu, pojďme rovnou na aktuální informace z dopravy.
1: Mezi Prahou a Benešovem u Čerčán zasahují záchranáři a policie u nehody, počítejte s omezením. Na trase z Brna na Vyškov po staré silnici v Rousínově se srazila dvě osobní auta, projíždí se Kyvadlově. Na dálnici D52 na 26. kilometru u Pohořelic směrem do Brna stojí porouchaná dodávka, dejte tam pozor. A na příjezdu do Litomyšle od Moravské Třebové se připravte na zdržení v koloně kolem 10 minut.
2: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
3: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
2: Více na světrovnatek.cz.
4: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
5: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.

0: Kina www.levnězčiny.cz.
1: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz. Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
2: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj. A teď? Voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy. Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala. Žluté lázně v Podolí, MHD, na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze, to jsou Žluté lázně.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: www.pragueboats.cz.
3: Už ví.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích?
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
8: firma na zážitky
7: CZ.
9: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
10: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Dneska převážně zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a s nejvyššími denními teplotami 14 až 18 stupňů Celsia. Zítra žádná zásadní změna. Zpočátku bude zataženo až oblačno, hlavně v severovýchodní polovině území místy s deštěm. Během dne pak od západu oblačno až polojasno s četnými přeháňkami, ojediněle i bouřkami a večer pak budou srážky ustávat a oblačnosti bude. Nejnižší noční teploty 11 až 7, nejvyšší denní 14 až 20.
1: Hrajeme vám 90ky nonstop.
0: Teď nemám koho. To je reakce na to, co nám vlastně budou zpívat Right Said Fred, Don't Talk, Just Kiss. Ale mluvit klidně přestanu.
1: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: podcastu o fenoménech 90. let, nazvaného Vypalovačka, se bavíme o téhleté kapele. A když se podíváte na ten seznam dílů, tak asi dokážete tipnout, v kterém to bude, ano, o fenoménu Britpop, protože kapela Suede je jednou z těch kapel té velké čtyřky. Dáte je dohromady? Oasis, Blur, Pulp a právě Suede. Dali jsme si Lazy, za chvíli už Shakespeare Sister na Hit Radio 90.
1: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
2: V každém z našich pořadů ze Zooparku Zelčín se věnujeme zooparku jako takovému. Dnes trochu odběhneme od zvířat a výběhu. U mikrofonu je Luboš Peřina a ptáme se ho, jak je to v zooparku s ubytováním. Dá se u vás přespat?
3: Dá se u nás přespat, ubytovat a od zvířat ohrad nebudeme vůbec odbíhat. Stále jim zůstaneme na blízku.
2: Jaké možnosti přenocování Zoopark Zelčín nabízí?
3: Hostům, co jedou třeba z dálky, můžeme nabídnout ubytování v apartmánech. Plně vybavené apartmány až pro 4 osoby s kompletním zázemím a vybavením. V sezóně nabídneme samozřejmě i stravu. Další možností je přijet k nám se stanem, karavanem nebo obytným autem a ubytovat se u nás v kempu. Kemp je umístěný v těsné blízkosti ohrad, takže nepřijdete o žádný zážitek. Vyjdete ráno z karavanu a hned uvidíte na Lamy nebo na Nandu. Největším bonusem kempu je ale určitě večer. Po skončení provozní doby pro veřejnost máte Zoopark Zelčín prakticky jen pro sebe. Takový český safari kemp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jako pozemek roku na portálu bezkempu.cz pro rodiny s dětmi.
2: Nemám stan, karavan, ani obytňák. Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
3: Nabídneme vám například chatky nebo týpík ubytování. U nás vás bez střechy nad hlavou rozhodně nenecháme. Celkovou kapacitu chatek máme až pro 60 osob, ale je tu potřeba říci, že jsou v létě hodně využívány pro školy a školky v přírodě a letní tábory.
1: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
4: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
5: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
4: A proč?
5: Mrknout se na auto.
4: A proč?
6: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio 90.

5-1. Vypadnutí světové jedničky v druhém kole nikdo nečekal a protože to vypadalo na něco vážnějšího, než jenom na kolaps z toho šíleného vedra, tak Sinner teď v posledních dnech podstoupil sérii vyšetření, aby se přišlo na to, co to bylo. A nepřišlo. Neměl by mít žádné zdravotní problémy, takže se hned vynořily spekulace o tenisové sázkařské mafii, skrytý doping, který nezafungoval, anebo jenom nervy z toho, že mu trofej z pařížského Grand Slamu ve sbírce chybí. No ale nechme toho, prostě bylo,

0: odvojice ze seriálu a ta X-Tech zpívala na Hitrádiu 90. No a my, tedy já, Michal a Markéta, si o Maldrovi se Skalijovou budeme brzy povídat v dalším díle naší vypalovačky, který bude o televizních seriálech, na které jsme v 90. koukali. Premiéru bude mít v neděli v 18 hodin na podcastových platformách, YouTube kanále Hitrádia nebo na hitradio90.cz.
1: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
2: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
3: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
4: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Tohle byl jeden z 90kových hitů sourozenecké party, která měla velké hity už v 60., v 70. i v 80. letech. Bee Gees nabídli Pain the Price of Love. Na Hitrádiu 90 máme 7 minut před 15. Za chvíli 3 ve 3, juročátové, ale ještě předtím také aktuální informace z dopravy.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Výstraha před kluskou vozovkou platí na D1 ve směru na Prahu mezi 98. až 96. kilometrem. Před odpočívkou Mikulášov uniká z auta nafta. V kombinaci s mokrou silnicí vlivem deště může docházet ke snížení přilnavosti. 15 minut necháte na D1 na Ostravu na obchvatu Přerova. Na 280. kilometru zavřeli silničáři levý pruh. Práce potrvají do 6 podvečer. Nesouvislé kolony kamionů v pravém pruhu popojíždí po D1 směrem na Brno od 9 křížů na 169. kilometru až do omezení v Brně na 196. Osobní auta nechají v úseku půl hodiny.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitek.
3: CZ.
5: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
6: Potisk, potisk, dárky, byla byl, CZ.
7: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-up, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
8: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
10: Senkor.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
12: Hit Radio 90. 90ky nonstop.

0: Podobně jako dneska i ve čtvrtek by mělo být zataženo až oblačno s deštěm, přeháňkami, ojediněle i s bouřkami. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti ubude. Nejnižší noční teploty 11 až 7, nejvyšší denní mezi 14 a 20 stupni Celsia.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Je středa, takže večer tady bude zase hitparáda Eurochart Hot 100, jak už jste zvyklí jako pravidelní posluchači Hitrádia 90. No a dneska konkrétně se Michal Klein zaměří na vydání z 9. června 1990. No a protože bude mít čas na to zahrát jenom top 10, tak teď si zahrajeme něco ze zbývající 90. Půjde o vítěznou píseň Eurovize, velký hit dvojky Erasure, a hned na úvod něco, co tenkrát startovalo na 95, ale později se to dostalo až na stupně vítězů.
1: Ivo Alač. Hit Radio 90. 3 ve 3.

0: Na Hit Radio 90 rozpívali Talta Tacutuño vítěznou píseň soutěže Eurovize v roce 1990. Písnička nazvaná Spolu, tedy Insieme, měla podtitul 1992, protože v tom roce měla v plánu vzniknout Evropská unie a v písni se tak zpívalo Unite, Unite, Europe. Dostalo se to tenkrát i do Eurochart Hot 100. Dalšími novinkami týdne byly Star od Erasure a It Must Have Been Love od Roxette. No a od 18. nás na Hit Radio 90 čeká první desítka Eurochart z 9. června roku 1990.
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 se vrací. Poslouchejte každý týden na Hit Radio 90.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
3: For camping. Venku je nám krásně.
4: Tady chci bydlet.
3: Venku?
4: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
3: A kde bude ložnice?
4: Na louce pod hvězdami.
3: To je ale velká ložnice.
4: Největší na světě.
3: No jo. A co koupelna?
4: No, v potoce.
3: A sousedi?
4: Už se hlásí.
3: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
4: Jo, tady nám je krásně.
3: For camping. Venku je nám krásně.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Atención, señoras y señores!
8: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
7: Stres.
8: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
7: La Tropical!
8: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
7: Awarashar!
9: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
10: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
9: A proč?
10: Mrknout se na auto.
9: A proč?
11: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
12: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
14: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Na Hit Rádiu 90, skvělá Whitney Houston, I'm Every Woman. A mezi ty skvělé ženy z hudebního světa patří rozhodně i Shirley Manson, hlavní postava kapely Garbage, která včera odehrála skvělý koncert v pražské Lucerně. Bylo to nostalgické i moderní, dojemné i zábavné a hlavně plné energie. Byl to jeden z největších koncertních zážitků posledních let. Jestli jste taky byli, tak souhlasíte. A jestli jste nebyli, tak vlastně můžete litovat. Pro nás všechny. Ale teď Garbage na Hit Rádiu 90 s výbornou věcí, která včera taky zazněla. Stupid Girl.

0: Jak už jsem říkal před chvílí na Hitrádiu 90, včera byli v Praze Garbage a splnil jsem si tak jeden z velkých koncertních restů. Můžete někdo dostat do Česka i Texas? Ať můžeme Say What You Want konečně slyšet poprvé i naživo.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
4: XXL výprodej v online shop CZ.
5: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: tohle bylo z půlnočního kovboje. V 90. to předělali Beautiful South do této podoby. Everybody's talking na Hit Rádiu 90. 5,5 minuty před 16. Teď aktuální informace z dopravy.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Nesouvislé kolony kamionů v pravém pruhu popojíždí po D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Poprvé brzdí za nájezdem od 9 křížů na 169. kilometru. Osobním autem v levém pruhu projedou řidiči v úseku až na začátek dopravního omezení v Brně o půl hodiny déle. 15 minut necháte na D1 směrem na Ostravu na obchvatu Přerova. Na 280. kilometru zavřeli levý pruh silničáři a práce tam potrvají do 6 podvečer. A 20 minut necháte na příjezdu do Prahy po dálnici D8 u sjezdu na Zdiby směrem od Drážďan. Kolona má 3 kilometry. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
3: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
4: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
6: V tom musí být celá liška.
7: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mámě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
8: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
7: Děkuju.
9: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
10: Jsme energie tohoto města.
11: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
12: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
13: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
14: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Ve čtvrtek bude zpočátku zataženo až oblačno, hlavně v severovýchodní polovině území se místy objeví déšť, během dne pak od západu oblačno až polojasno s četnými přeháňkami, ojediněle i bouřkami, večer budou srážky ustávat a oblačnosti ubude. Nejnižší noční teploty je mezi 11 a 7, nejvyšší denní 14 až 20.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Dneska taky je to počasí nic moc a takové to zachmuřené středeční odpoledne si přímo žádá nějaké sluncem zalité hity. No tak si jeden dáme na Hit Radio 90. Sunshine.
1: Hit Radio 90. A Ivo Alač.

0: Patnáctka, kapela, která vznikla už v roce 1988 v Anglii. Hrála několik let v takových těch místních klubech. Žádný velký závratný úspěch nepřišel, ale potom Britpop. Rok 1995 se tahle ta parta rozhodla úplně totálně změnit. Vydala právě píseň Wake Up Boo a bylo z toho obrovský halo. Všichni najednou věděli, kdo jsou Boo Radleys, a my jsme si to teď připomněli na Hit Radio 90. No a za chvíli skvělá věc od Síla z Batmana.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
5: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
6: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
7: www.projektantbudoucnosti.cz.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.prageboats.cz.
9: Už ví.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy 26. až 28. června v OC Letňany.
12: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také doprodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
13: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
14: Devadesátky jsou zpátky.

0: myslíme na Michaela Jacksona a proto jsme o něm natočili i další díl našeho podcastu Vypalovačka. No a nesměla samozřejmě chybět zmínka o jednom z nejzásadnějších videoklipů krále popu Black or White.
1: Písnička začne hrát až opravdu po strašně dlouhý době a ty si musíš užít to filmový intro, aby si pochopil ten příběh, který vlastně vygraduje až po těch dlouhých minutách přesně tím morfingem, kde se ti tam měnějí ty mimochodem jako strašně krásný tváře lidí.
0: Jo, tam jsou nějaký modelky v tom.
1: No, ale i ty, jako ty kluci jsou tam takový, jako černoši se tam střídají se severanama.
2: Jo, a vlastně... toho si pamatuju, toho Švéda.
1: Jo, a pak je tam takový...
2: Typický
1: jako strašně krásný kluk, takový to, už jsme mu říkali, ten účes, tu prdilku má, víš, takovou tu hezkou jako patku.
2: A, prostě, a na toho tam vypadal trošku
1: jak Česný Hox. Jo, vypadá trošku jak takový hezčí Česný Hox. A vlastně jako dneska si říkám, jestli jako Michael Jackson měl první právo castingu. Víš, jako jestli on stál a ne, ten se mi nelíbí a ano, tuhle tu tam snesu a nemáte tam něco mladšího, to by se nelíbilo.
0: Jestli já nenašel už o 10 let.
1: Jo, protože jako ten casting na tyhle ty lidi už tenkrát byl prostě famózní a ten klip vlastně jako všichni jsme dokoukávali a říkali jsme si, jak se to sakra stalo, jak to dělají. Takže Black or White je jako pecka.
0: No a teď si tu pecku rovnou zahrajeme a po ní si na hitradio90.cz můžete pustit ten podcast.

0: Takhle krásně proklínal Jan Kledecký v 90. Tolik Žentour, za chvíli už třeba Roxette nebo Dr. Alban na Hit Radio 90.
1: XXL výprodej v online shop CZ.
2: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky, děkuju.
6: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
7: Jsme energie tohoto města.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
9: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Savage Garden, I Want You na Hit Rádiu 97, 7 minut před 17. Je čas na náš zpravodajský servis. Doprava, přehled zpráv, počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. V Praze na Pražském okruhu na 15. kilometru směrem k letišti u sjezdu na Lochkov překáží v prostředním pruhu nehoda osobního auta s dodávkou. Počítejte tam s delším zdržením. Vyšetřování vážné nehody pokračuje na dálnici D48 u Palačova. Na 10. kilometru ve směru z Bělotína do Nového Jičína srazilo osobní auto chodce. Bouralo se také na teplické dálnici D8 ve směru na Prahu. Na 41. kilometru narazilo osobní auto do svodidel pravé krajnice, ale trosky jsou rozlítané v obou jízdních pruzích. Doprava tam zpomaluje. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod.
2: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
3: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
4: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
5: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
6: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
7: Attention!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
7: Yes, so!
8: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koli a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
10: Senkor.
8: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
11: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
12: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku zvonařku 100 gramů za 19,90 a Bila Camembert v Bila klubu za 19,90. Bila, to dobré začíná u nás.
13: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
14: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
15: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
16: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
17: Devadesátky. Nejlepší.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Sněmovní rozpočtový výbor přerušil projednávání vládního návrhu na znovuzavedení EET. Opět se k němu vrátí zhruba za 2 týdny. Poslanci budou mít do té doby čas podávat do výboru případné pozměňovací návrhy. O podobě a kapacitách nové nemocnice v Praze rozhoduje studie. O umístění pak premiér Andrej Babiš a vláda. Nejčastěji se mluví o letňanské lokalitě a areálu fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Komplex má mít 800 až 1300 lůžek. Květen 2026 byl celosvětově druhým nejteplejším květnem od začátku měření. Zvlášť výrazné teplotní odchylky zaznamenaly oceány, kde teplota vody dosahovala rekordních hodnot. A pak také Evropa, kam dorazila neobvykle časná a silná vlna veder. Do Česka by se v roce 2031 mohlo vrátit hokejové mistrovství světa. Zájem o uspořádání šampionátu potvrdil pro server Hokej.cz generální sekretář českého hokeje. Oficiálně zatím nemá Česko konkurenta, jiné svazy mají ale čas se do kandidatury ještě zapojit.
2: Ve čtvrtek by mělo být v podstatě podobně jako dneska, zataženo až oblačno, s deštěm, přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Večer by měly srážky ustávat a oblačnosti ubude. Nejnižší noční teploty 11 až 7, nejvyšší denní mezi 14 a 20 stupni.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Jak už asi víte, z vysílání Hit Radio 90, Michael Stipe letos vydá svou úplně první solovou desku. Teď si ho ale poslechneme jako člena R.E.M.
0: Ivo Alač. Hit Radio 90.

0: tohle bylo taky na tom comebackovém albu Cher z konce 90. nazvaném Believe. Dovela More zpívala právě teď na Hit Radio 90. nedávná čerstvá 80. Za chvíli Erasure nebo Ace of Base.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

0: slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
2: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
3: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
4: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
3: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
5: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
7: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Hudební devadesátky byly nejvíc.

odpoledne trávíme spolu na Hit Radio 90 a vlastně taky pořád čekáme na to, jestli se nestane nějaký zázrak a Bon Jovi do seznamu zastávek svého letošního turné zařadí i Česko. Jako byli tady v 93. a potom v roce 2013, takže to podle této postupnosti vychází na 2033. Ale to není úplně reálný, takže snad se ten zázrak stane. To Sting je u nás jako doma, brzy bude i na Metronom festivalu, což jistě víte minimálně vy, co jste na Hit Radio 90 vyhráli lístky. A jsem zvědav, jestli i tohle během jeho vystoupení v Letňanech zazní. Teď to ale určitě zazní na Hit Radio 90. All this time.

0: Tohle byl náš dnešní filmový hit v 17:30 na Hitrádiu 90. Hlavní motiv teenagerské romantické komedie Taková normální holka. Kiss Me od Sixpence None the Richer. V tento den, 10. června v roce 1999, přišla Taková normální holka i do českých kin. No a za necelou půl hodinu přijde na Hitrádio 90. Michal Klein a bude tady další vydání Eurochart.
1: Hitparáda Eurochart se vrací každou středu a neděli na Hitrádiu 90.
2: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
3: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a Staročech originál půl litru za 6,90. Penny.
4: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Jú, mami, 13. června je v Novoplaze Den dětí s Mattelem. Barbie zóna, autička Hot Wheels, sportovní workshopy a mnoho dalšího. 13. června od 12 do 18 hodin. Den dětí s Mattelem v obchodním centru Novoplaza. Více na www.novoplaza.cz.
3: Vše pro vaší grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
5: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
4: A proč?
5: Mrknout se na auto.
4: A proč?
6: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
7: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
8: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete, a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
9: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
10: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
11: A tava!
12: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
13: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
14: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
0: 90.

0: dneska se podíváme do samotného začátku 90. let na nejprodávanější singly v Evropě. Konkrétně 9. června 1990. A co tak koukám do žebříčku, tak z nejlepší desítky budete znát všechno. Možná na jednu výjimku, myslím. Tak hitparáda Eurochart Hot 100 právě startuje a Michal Klein i dneska s vámi. Ahoj.
1: Eurochart Hot 100.
0: A už za chviličku na 8. místě tam bude taneční hymna 90. let, která funguje i dneska po těch 36 letech. Každej to zná. The Power od skupiny Snap. Stejně jako vlastně každej zná popinu I Promised Myself od Nicka Caymana, což byl mimochodem ten fešáček z reklamy na džíny, co tenkrát pobláznil dokonce i samotnou Madonu, když se svlíknul do trenek. No a ta ho prý prostě a jednoduše platonicky milovala. Bulvár to tedy hodně přiživoval, ale ti dva byli opravdu jenom a pouze kamarádi a přátelé. No a když jsem na startu mluvil, že jeden hit z nejlepší desítky pravděpodobně nebudete znát, tak to bude ten hnedka na 10. místě. Od britské taneční skupiny The Adventures of Stevie V. Na přelomu 80. a 90. chviličku trendovali. Možná i proto, že nechtěli mít hit o lásce. A tak složili song o penězích a to celkem zafungovalo. Dirty Cash a trocha té britské diskotéky ze samotného začátku 90. dekády.
1: Eurochart Hot 100.

0: S vámi Hitradio 90, kde si dáváte i dneska nejprodávanější singly v Evropě přesně před 630 lety, kdy už byl rozehrán fotbalový šampionát v Itálii, dokonce i s anglickýma kupačkama, kterým nahráli tu oficiální píseň New Order, World in Motion. Byť se tedy prapůvodně měla jmenovat E for England, ale to písmeno E bylo v Anglii zprofanováno drogou extáze, která frčela po londýnských klubech, a tak to nakonec prostě a jednoduše museli přejmenovat. Fotbalový New Order budou tedy na pátém místě. Předtím ještě na šestém Kylie Minogue, Better the Devil You Know. No a na sedmičce posílám rovnou hned Eltona Johna s baladou Sacrifice, kterou napsal ve známém tandemu s Bernie Taupinem, který se později nechal slyšet, že právě ono Cold Cold Heart je pravděpodobně to nejlepší, co kdy s Eltonem udělali. No a mimochodem ve videoklipu si zahrál i tehdejší idol a Eltonův velký oblíbenec Chris Isaac.
1: Eurochart Hot 100.

0: Hit Radio 90.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnátek.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
1: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
6: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na ebl.cz2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
7: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
8: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ. Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
9: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
10: Nebe Celnice, tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: A tava!
13: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
14: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Posloucháte hitparádu Eurochart. Největší hity tohoto týdne v roce 1990. Hitrádio 90.

Hitparáda Eurochart Hot 100 počítala v 90. nejprodávanější fyzické nosiče, singly i alba, tedy co šlo nejvíce na odbyt a za co byli fanoušci ochotní dávat snad i svoje kapesní. No a teď se právě mrkneme do toho albového žebříčku, právě v první půlce června 1990, kdy se nejlépe prodávaly desky od Madony, Phila Collinse, Depešáků, dokonce Erosa Ramazzottiho, ačkoliv tedy všechna tahle slavná jména porazila. A teď hádejte, kdo to byl? No, byla to Sinéad O'Connor, která měla v Evropě nejprodávanější titul I Do Not Want What I Haven't Got, který chtěl mít každej doma, už jenom díky baladě Nothing Compares to You. Ale k té se dneska ještě dostaneme. My si totiž z té desky pustíme jinou písničku, Císařovi nové šaty, tedy The Emperor's New Clothes, což byla taková její rebelská odpověď všem manažerům a producentům, co jenom pokriticky hráli, že to s ní myslí dobře a že musí dělat jenom to, co jí oni sami poradí. Jenomže to ona prostě nechtěla. A oni měli smolíka. Eurochart Hot 100.

0: Jedna Sinéad O'Connor za náma, písnička z nejprodávanějšího alba v Evropě před 36 lety, no a druhá Sinéad před náma, protože se vracíme zpátky do singlového žebříčku hitparády Eurochart, kde Sinéad patřila i čtvrtá pozice. Pochopitelně, že s baladou Nothing Compares to You, prapůvodně od zpěváka Prince, který byl na Sinéad tedy strašně naštvaný, že si dovolila přespívat jeho píseň. Dokonce si ji tenkrát pozval k sobě domů, kde na ní měl dokonce řvát a být agresivní, že zpěvačka musela utéct zadním vchodem, protože se slavného zpěváka no prostě a jednoduše bála. Čtvrté místo to tedy už znáte, tím začínáme. No a následovat bude na trojce Adamsky a jeho Killer i s hlasem zpěváka Seala. No a hned potom na dvojce kanadská zpěvačka Elena Miles a její velká pocta Elvisovi Black Velvet. Tedy abyste rozuměli, právě ono Black Velvet byla značka barvy na vlasy, kterou král rock'n'rollu používal na své pověstné a slavné havraní háro.
1: Eurochart Hot 100.

0: Rádio 90.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
0: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90. Posloucháte Hit Parádu Eurochart. Největší hity tohoto týdne v roce 1990.

0: Jsme skoro na konci dalšího dílu hitparády Eurochart Hot 100. Dneska jsme si zrekapitulovali její stav, a to z 9. června 1990, kdy tedy nejenom v Evropě, ale celému světu vládl taneční styl voguing, čehož tedy do mrtě dokázala využít, no hádejte kdo, královna popu.
1: Eurochart Hot 100.
0: Nejprodávanějším singlem v Evropě byl totiž před 36 lety taneční megahit od Madony Vogue, který opravdu ona sama napsala v návaznosti na návštěvu jednoho z newyorských nočních klubů, kde tenkrát řádili drag queens. No a tancem napodobovali pózy modelek z legendárního časopisu Vogue. No a co potom černobílý videoklip od později slavného Davida Finchera, který mu dodal onu potřebnou výstřednost svými art deco záběry a hlavně těmi skandálními scénami. A už vůbec co potom, když Madonna tuhle píseň předvedla na udílení cen MTV, kde se pro změnu navlíkla do šatů Marie Antoinety a la francouzský královský dvůr z 18. století. Právě tohle její vystoupení potom navždy přepsalo vžité standardy pro televizní show. Madonna to jednoduše prostě odšpuntovala. Víc už ale dneska nestíháme, tak opět zase příště, kdy si připomeneme éru roztomilých bratrů ze skupiny Hanson. Jo, a budu se těšit. Michal Klein, Hit Radio 90.
1: Eurochart.

0: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

0: Kina www.levnězčiny.cz. For camping. Venku je nám krásně.
1: Tady chci bydlet.
0: Venku?
1: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
0: A kde bude ložnice?
1: Na louce pod hvězdami.
0: To je ale velká ložnice.
1: Největší na světě.
0: No jo. A co koupelna?
1: No, v potoce.
0: A sousedi?
1: Už se hlásí.
0: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
1: Jo, tady nám je krásně.
0: For camping. Venku je nám krásně.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
3: Mají jen pěkné T-shirt, tělo vůn dodo, pěkně bavzen, zjišťu jen nějaké dítěl kerem sínsí, hrým hanká hál.
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
5: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
6: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.prageboats.cz.
8: Už ví.
9: Tak vzhůru na palubu.
10: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
11: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
12: Zase lítáš v oblacích.
13: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
12: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
14: Tak honem, ať vám neuletí!
13: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
12: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
13: Více o akci na
15: firmanazážitky.cz.

0: Hit Rádio 90. Hit Rádio 90.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.

0: Kina www.levnězčiny.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.cz.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, CZ.
8: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně, aktivní park v Podolí.
9: Žluté lázně.
8: Nejslunečnější léto v Praze.
10: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 1+1 v Ostravě Staré Bělé za 2 miliony 990 tisíc korun, chalupa v České Vsi u Jeseníku za 4 miliony 190 tisíc, rodinný dům v Planěnech na Kolínsku za 3 miliony 699 tisíc, rodinný dům v Rychnově nad Kněžnou za 6 miliony 450 tisíc a byt 3+1 ve Vsetíně za 3 miliony 727,5 tisíce korun.
11: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
12: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
13: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz, více než 30 let s vámi.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
0: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Nejvíc devadesátek.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. Devadesátky. Devadesátky non-stop. Non-stop.

z 90. v českém éteru. Hit Radio 90.

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky. Hit Radio 90.

0: 90. Hit Radio 90.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
2: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
3: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
0: 90.

0: Nejvíc zamilovaných 90. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hit Radio 90.

0: Rádio 90.
1: Ratatararatatrička, potisk, potisk trička, bela bel, CZ.
2: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj, země zážitků, příběhů a přírodních krás.
3: Navštivte Karlovarský kraj, místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
4: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
5: a Marek
4: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
5: s čili nebo bez cukru,
4: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
5: Také v luxusním dárkovém balení.
4: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
6: Marmelády s příběhem.
0: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
1: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: Hit Radio 90. 90 non-stop.